0: horách, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Zapsáno v knihách vázaných kůži. Zapsáno kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Já u Maríny sloužil a po moří

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Ministr obrany bude o novém budoucím šéfovi armády jednat v pondělí s premiérem. Předseda vlády Andrej Babiš poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Ministr obrany Jaromír Zuna prozatím neuvedl jména možných náčelníků generálního štábu. Údajně jsou kandidáti čtyři. Podle Zuny už o nich jak premiér, tak prezident vědí.
2: Pokud o náčelníka generálního štábu, jak pan premiér, tak pan prezident byli seznámeni s návrhy. Tyto návrhy jsou společným výstupem z jednání mezi mnou a náčelníkem generálního štábu. Jsou tam čtyři jména. Pan premiér sdělil, že v pondělí o tom budeme jednat společně a následně pan premiér s prezidentem České republiky.
1: Podle ministra se šéfové armády tradičně mění ke 30. červnu. Nový náčelník generálního štábu by tedy mohl být ve funkci od července. Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Činnost Česko-německého fondu budoucnosti se prodlouží do roku 2037. Vyplývá to z memoranda, které v pátek v Berlíně podepsali ministři zahraničí Česka a Německa Petr Macinka a Johan Vádepůl. Fond vznikl na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 a je klíčovým hráčem v česko-německém smiřování a zbližování. O jeho financování se podle memoranda rozhodne později. Macinka do německé metropole přijel v pátek na jednodenní návštěvu. Ocenil přitom, že německá strana nabídla jako její termín 8. květen. České Švýcarsko se vzpamatovává po nedávném požáru. Pro návštěvníky Národního parku zůstává uzavřená už jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných tříhodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Koupaliště už se připravují na sezónu. Třeba to v Rakovníku prošlo odbahněním. Město začátkem letošního roku nechalo odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Starosta Rakovníka Luděk Štíbr si od úprav za zhruba 5 milionů korun slibuje zlepšení kvality vody.
3: Tam byl problém, že na to místo, kam jsme uráželi to bahno, tak jsme tam museli udělat větší bariéry, aby se to tam vůbec vešlo, protože ta skutečnost byla trošku větší než ten odhad, jo? Takže toho bahna bylo hodně, ale už je to hotový a snad ta sezóna není nějak ohrožená.
1: Minulý rok v srpnu hygienici na koupališti vyhlásili zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím. Ty můžou přežívat právě v sedimentu. Fotbalisté Slávie mohou už v sobotu obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z pěti kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Letenští každopádně nechtějí v Edenu přihlížet oslavám, statistika ale mluví proti nim. Svého pražského rivala totiž porazili v jediném z posledních 8 vzájemných ligových zápasů. Ve stínu derby se přitom o víkendu odehraje dalších 7 duelů, včetně důležitého záchranářského souboje mezi Duklou a Slováckem. V sobotu bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už po...

0: I takhle hraje český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem s větrem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

někdy lokaj, jindy pán. Hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní vlasy, vím, o co tíž.

0: Ministr obrany bude o novém budoucím šéfovi armády jednat v pondělí s premiérem. Předseda vlády Andrej Babiš poté donese návrh prezidentovi Petru Pavlovi. Ministr obrany Jaromír Zuna prozatím neuvedl jména možných náčelníků generálního štábu. Údajně jsou kandidáti 4. Podle Zuny už o nich jak premiér, tak prezident vědí.
1: Pokud o náčelníka generálního štábu, jak pan premiér, tak pan prezident byli seznámeni s návrhy. Tyto návrhy jsou společným výstupem z jednání mezi mnou a náčelníkem generálního štábu. Jsou tam 4 jména. Pan premiér sdělil, že v pondělí o tom budeme jednat společně a následně pan premiér s prezidentem České republiky.
0: Podle ministra se šéfové armády tradičně mění ke 30. červnu. Nový náčelník generálního štábu by tedy mohl být ve funkci od července. Generální štáb od července 2022 vede armádní generál Karel Řehka. Činnost Česko-německého fondu budoucnosti se prodlouží do roku 2037. Vyplývá to z memoranda, které v pátek v Berlíně podepsali ministři zahraničí Česka a Německa Petr Macinka a Johan Vádepůl. Fond vznikl na základě Česko-německé deklarace z roku 1997 a je klíčovým hráčem v česko-německém smiřování a zbližování. O jeho financování se podle memoranda rozhodne později. Macinka do německé metropole přijel v pátek na jednodenní návštěvu. Ocenil přitom, že německá strana nabídla jako její termín 8. květen. České Švýcarsko se vzpamatovává po nedávném požáru. Pro návštěvníky Národního parku zůstává uzavřená už jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Koupaliště už se připravují na sezónu. Třeba to v Rakovníku prošlo odbahněním. Město začátkem letošního roku nechalo odstranit sediment nejen ze dna koupaliště, ale i z jeho přítoku. Starosta Rakovníka Luděk Štíbr si od úprav za zhruba 5 milionů korun slibuje zlepšení kvality vody.
2: Tam byl problém, že na to místo, kam jsme uráželi to bahno, tak jsme tam museli udělat větší bariéry, aby se to tam vůbec vešlo, protože ta skutečnost byla trošku větší než ten odhad, jo? Takže toho bahna bylo hodně, ale už je to hotový a snad ta sezóna není nějak ohrožená.
0: Minulý rok v srpnu hygienici na koupališti vyhlásili zákaz koupání kvůli přemnoženým sinicím. Ty můžou přežívat právě v sedimentu. Fotbalisté Slávie mohou už v sobotu obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z 5 kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Letenští každopádně nechtějí v Edenu přihlížet oslavám, statistika ale mluví proti nim. Svého pražského rivala totiž porazili v jediném z posledních 8 vzájemných ligových zápasů. Ve stínu derby se přitom o víkendu odehraje dalších 7 duelů, včetně důležitého záchranářského souboje mezi Duklou a Slováckem. V sobotu bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Česká republika si v pátek připomněla 81. výročí konce druhé světové války. Hlavní pietní akce proběhla tradičně na pražském Vítkově. Zúčastnili se jí čelní politici i představitelé armády. Prezident Petr Pavel poté na Pražském hradě jmenoval generály. Na Olšanských hřbitovech uctili památku sovětských i československých vojáků desítky příznivců kontroverzního ruského motorkářského klubu Noční vlci. Čekali na ně odpůrci s vlajkami Ukrajiny. Návštěvníkům se v pátek u příležitosti státního svátku také otevřely například prostory sněmovny a senátu. Využili toho tisíce lidí. Na pražském letišti Václava Havla došlo k incidentu. Letecký provoz tam v pátek odpoledne narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně. Jedno letadlo kvůli tomu museli odklonit do Vídně, několik dalších pak nabralo zpoždění. Policie v souvislosti s incidentem zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Uvedla to na síti X s tím, že zadržený muž je ročník 1988. Podezřelý je z obecného ohrožení z nedbalosti. Projekt Kviv Talents podporuje nové tvůrce a tvůrkyně. Pomáhá umělcům vytvořit kvalitní projekt a zajistit finanční podporu. Hlásit se můžou čeští a slovenští zájemci bez věkového omezení s libovolným námětem. Vedoucí programu Kviv Talents Radka Vajzerová Impulzu prozradila, co při výběrovém řízení nejvíc zaujme.
2: Projekty, které jsou nějakým způsobem jiný, než je ta většina, mají ambice překračovat hranice České republiky. Posuzujeme i v kontextu toho, co známe ze zahraničí. Jsou víc dohloubky promyšlené a přitom inovativní.
1: Cílem je pomocí Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a přizvaných expertů vytvořit kvalitní projekt během jednoho roku. Účastníci jsou po absolvovaných workshopech připraveni na další vývoj díla. S hotovým scénářem mají šanci vstupovat do produkcí, prezentovat se na produkčních fórech a získat finanční podporu na realizaci. Američany stále více rozděluje politika. Nová data ukazují, že hádky přerůstají v takzvané politické rozchody, které rozbíjejí dlouholetá pouta a dokonce i rodiny. Za názorovou neústupnost tak někdy lidé ve Spojených státech platí dost vysokou osobní cenu.
3: Více než třetina Američanů už kvůli politice definitivně odepsala někoho blízkého. Nejde jen o tiché neshody, dokazují to i čerstvé průzkumy. Nejvíce pálí mosty mladší generace do 30 let. Emotivně ukončují přátelství, dokonce i rodinné vztahy. U starších ročníků zůstává ochota k diskuzi vyšší. Psychologové varují, že tyto politické neshody jen prohlubují pocit osamělosti. Hádky kvůli politice se tady navíc posledních dvou měsících vyostřují. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa. Kolumbijská popová hvězda zveřejnila krátké video ze slavného stadionu Maracaná na svém instagramovém účtu. Celá píseň s názvem Die Die bude k poslechu ve čtvrtek 14. května. Pro Shakiru to přitom není premiéra. Už v roce 2010 byla autorkou oficiálního hitu Waka Waka pro mistrovství světa v Jihoafrické republice. Letošní šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku začne 11. června. Po 20-leté pauze se na něm představí i česká reprezentace. V sobotu bude oblačno až polojasno, odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách, nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla šestá, za zprávy děkuji naší redakci, no a my si teď budeme zase hrát českou muziku let 60. až 80. Adam Kořica přeje hezké sobotní ráno s datem 9. května a teď už posílá Michala Prokopa skupinu Framus 5 a jejich Kolej Yesterday.

0: kvalitní.
1: Máme po šesté Český impuls, rádio pro radost ze života, sobotní ráno, 9. květen. Za malou chvíli si poslechneme Lenku Filipovou a skladbu Až to budem mít.
2: Dnes na Českém impulzu.
1: Rok 1986, ten nám připomene naše hudební dvojce, a to po půl sedmé. Do některých chrámů na ostrově Bali nesmějí turisté. Proč tomu tak je, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Komik Milan Pitkin nám odvypráví, jak o všechno přišel, a to ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly v 16 hodin a 15 minut. Teď už na rádiu Český impuls, Lenka Filipová, přeji hezké ráno.

EMPool se rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené vstávání do nového dne. Máme sobotu s datem 9. května do 6:30. Naše další muzika, let 60. až 80. Těšit se můžeme na skupinu Olympic. Pokud zbude čas, zaspívá i Lucka Bílá. Nachystaná je jedna slovenská písnička, konkrétně od Aleny Tiché, nahrávka Tě dni. Teď už ale Petr Janda, skupina Olympic a jejich Želva. Přeji

0: Přeji dobré ráno z Rádia Český Impuls, sobota 9. květen, po půl sedmé naše další muzika, ale 60. až 80. uslyšíme Petra Kotvalda, písničkou Je v tahu, zaspívá i Helena Vondráčková. Ze všeho nejdřív je nachystaný duet z Pekla štěstí, uslyšíme Ivetu Bartošovou a Daniela Hůlku. Ještě předtím ale předpověď počasí.
1: V sobotu bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impulse Radio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní sobotní hudební dvojce a ta nás přenese do roku 1986. Z této doby si poslechneme Hurikán Dalibora Jandy, velehit tohoto zpěváka a pak nás také nemine OK Band a píseň Pár slov a dost.
1: Hudební dvojice
2: a neb, co mají písničky společného?

0: Radio Český Impuls se přeji hezké sobotní ráno s datem 9. května. Blíží se nám 7. hodina. Chystáme už zprávy na celou za malou chvíli duet hejmistře basu v podání Hany Zagorové a Karla Wagnera. Pes na pracovišti může zvýšit produktivitu a snižovat stres. O přítomnosti psa v práci rozhoduje zaměstnavatel. Zákon to neupravuje. A nás zajímá, je pes na pracovišti dobrý nápad? Hlasovat můžete v naší anketě, kterou najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se na vaše reakce.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. V německém Saském Švýcarsku včera zahynul český turista. 55-letý muž si se svou manželkou udělal výlet k Labským pískovcům. V horní části jedné stezky se muž náhle zhroutil. Zemřel, i když se ho snažili resuscitovat nejprve ostatní turisté a poté záchranáři. Ti si pro snazší komunikaci s manželkou přivolali česky mluvícího zaměstnance z nedalekého horského hostince. Později se podle místních médií zapojil do péče o ženu česky mluvící člen krizového intervenčního týmu spolu s policií. Slovenský premiér Fico je v Moskvě. Včera do Ruska přiletěl, aby se zúčastnil akcí ke dni vítězství. V podvečer to napsala ruská státní agentura TAS. Předseda slovenské vlády podle ní poté před novináři řekl, že je přesvědčený, že se blíží konec rusko-ukrajinské války. Podle slovenských médií mluvil o svém nadcházejícím setkání s ruským prezidentem Putinem a řekl, že chce přesvědčení o blížícím se konci války vyslovit. Rusko slaví den vítězství o den později než Česko, tedy právě až dnes. Šéf slovenské vlády se nechystá v Moskvě zúčastnit vojenské přehlídky. Dřív ale avizoval, že kromě setkání s Putinem položí květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády. Město Sušice koupí areál bývalé slavné sirkárny Solo. Majiteli téměř 17 nevyužitých hektarů zaplatí 250 milionů korun. Na ploše vyrostou i byty.
2: Zdevastovaný a většinově nevyužitý areál leží na vjezdu do Sušice od Plzně a Strakonic. 11-tisícové město zaplatí každý rok zpátku 50 milionů korun, první letos v prosinci. V největší rozvojové zóně budou asi na 3 hektarech byty a služby, zbytek zaplní lehká výroba. Zájem o bydlení v 5. největším městě plzeňského kraje je velký. Do Sušice, nazývané Branou Šumavy, se stěhují lidé ze širokého okolí, včetně Prahy.
1: Slavkov u Brna připomíná období napoleonských válek. Město na Vyškovsku otevírá novou stálou expozici, která propojuje historické předměty s moderními technologiemi. Výstava je v prostorách bývalých zámeckých koníren. K vidění je třeba pouzdro pro uložení kosmetiky, které používal přímo Napoleon. Historik slavkovského zámku Martin Rája potvrzuje, že řada exponátů je unikátních.
3: Historická hodnota těchto exponátů je nevyčíslitelná a co se týká pojistné ceny, tak se pohybuje ve vyšších milionech.
1: Součástí výstavy jsou také interaktivní prvky. Třeba umělou inteligenci autoři využili k rozmluvení obrazu Napoleona. Návštěvník si tak může promluvit přímo s císařem. Dnes čekáme sluníčko i mraky, přehánky se budou držet na horách. K večeru bude mraků ubývat, většinou až do vyjasnění. Naměříme maximálně kolem 17 stupňů, na jihu území bude až 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 7. Další novinky ze světa zpravodajství uslyšíme opět za hodinu. Teď už Vítězslav Vávra a píseň Správné holky. Hlaste se. Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké sobotní ráno s datem 9. května.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po sedmé, za malou chvíli paráda Karla Zicha.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše sobotní ranní impulzovec Krabička nabídne Petra Nováka, skupinu Flamengo a písničku Povídej z filmu Pelíšky. Více prozradí zpěvák ze skupiny Olympik Petr Janda po půl osmé. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. No a také se můžeme těšit na reprízu hudebního kalendáře. Tento týden jsme se bavili o písničce Žárlivý kakadu, více v 7 hodin a 50 minut. Teď už na rádiu Český impuls, Karel Zich.

rádio je Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota, 9. květen, blíží se nám 7:30. Pokud se teprve probouzíte, dejte si v klidu kávu nebo čaj, nalaďte se na pomalejší tempo, sobota je ideální na odpočinek, ale i na malé radosti. Vy, co nás posloucháte z práce, tak vám přeji, vám to utíká od ruky a po celé ráno si budeme hrát českou muziku let 60. až 80. co po celé ráno, po celý den. My jsme jediné rádio, které vám nabízí takovou tu muziku. A teď do 7:30 Věra Špinarová, píseň Já mám ráda Boogie, přeji pohodovou sobotu s datem 9. května.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Po půl osmé se můžeme těšit třeba na Ivetu Bartošovou, uslyšíme i Marii Rotrovou, ze všeho nejdřív Michal Penka, píseň Odpuste nám. Teď už ale naše předpověď počasí, dozvíme se, jaká nás čeká sobota s datem 9. května.
1: V sobotu bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše sobotní ranní impulzovec Krabička. Máme v ní Petra Nováka, skupinu Flamengo a písničku Povídej, kterou jistě dobře znáte ze zlaté české filmové klasiky z Pelíšků. Více ale o této písni prozradí zpěvák Petr Janda z Olympiků. Přeji pohodový poslech.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Petr Novák to byl úžasný člověk, skromný, neskutečně hodný a poctivý. Mám na něj nádhernou vzpomínku, když jsme ho vzali na turné do Německa. Chtěl jsem mu dát honorář. On se na mě podíval těma bezvěstnýma očima a povídá: co blbneš, já jsem si prachy vzal z domova. Tak si k té vzpomínce přidáme jednu z jeho prvních písní. Povídej, to je nádhera sama o sobě.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, blíží se 8. hodina, máme sobotu s datem 9. května. Kolegyně a kolegové v redakci už pro nás chystají nejnovější zprávy. Před námi je ale ještě rekapitulace našeho hudebního kalendáře. Viktor Sodoma se nechal trochu přemlouvat, aby naspíval písničku Žárlivý kakadu. Nelituje, víc už expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pane Sodomo, vy jste mi jednou říkal, že písničku Žárlivý kakadu jste nechtěli s kapelou hrát. Proč? Vybavíte si to ještě?
3: No to se mi vybaví právě třeba u kakadu, jo. To se byla úplně první písnička, kterou jsme hráli, kterou jsme natáčeli. My jsme ji nechtěli, ale říkali jsme Ringovi, prosím tě, my chceme dělat nějakou pořádnou muziku, rockovou trochu, ne, takovýhle legrácky, no a on řekl, kreténi, budete to zpívat, protože vás to bude živit celý život. Měl pravdu, já ji zpívám pořád, dokonce i v semaforu teď, když tam dělám.
2: On vám ten kakadu ale i vlastně zařídil bydlení, jestli si to nepletu.
3: Shodou okolností i tato písnička mi pomohla baráku, kde teďka bydlím, do Roztok, protože jsem říkal, Roztok je tak blízko Prahy, takový krásný a tichý místo, no tak od té doby od 77. bydlím v Roztokách.
2: A co s tím má společný ten Žárlivý kakadu?
3: To bylo jenom, že mě Šimek pozval na dětský den do Roztok, abych to zaspíval místním dětem.
2: Takže pan Šimek žil v Roztokách?
3: Ano, Šimek měl tady faru pronajatou na 99 let a krásný místo na Levým Hradci. No. Jsem jezdil odpočívat a psát.
2: No tak my si dáme onoho Žárlivého kakadu v podání Viktora Sodomy, protože právě tomuhle opeřenci vděčí za klidné bydlení v Roztokách u Prahy. Snad se trocha té pohody a dobré nálady dostane i na vlny Rádia Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
3: Pěkné ráno. Policie po včerejším incidentu s dronem u pražského letiště zadržela muže. Zajistila i dron, který se bez oprávnění pohyboval v bezletové zóně ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo bylo nutné odklonit do Vídně. Dalších několik nabralo zpoždění. Zadržený muž je ročník 1988. Je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti. S případy dronů v bezletové zóně se evropská letiště potýkají pravidelně. Kvůli nahlášenému létajícímu objektu například letos v březnu na půl hodiny přerušilo provoz letiště v Berlíně. Loni v říjnu se ze stejného důvodu zastavilo dokonce na 2 hodiny. Podobné problémy loni řešili třeba i v Nizozemsku, Belgii, Německu nebo Švédsku. Odpadové taxi bude na Karlovarsku pokračovat. Službu můžou využít domácnosti na zavolání. I letos bude zdarma.
4: Odváží se například starý nábytek, koberce, lino, elektrospotřebiče nebo sklo. Odpadový taxík vám ale nevezme stavební suť, pneumatiky nebo bioodpad. Vary totiž takhle pomáhají jen s věcmi, které sloužily v domácnostech. Služba se předem objednává a pro místní je jednou ročně zdarma. Kdo potřebuje odpadový taxík opakovaně, musí počítat s poplatkem od 165 korun.
3: Pražské výstaviště v Holešovicích tento víkend patří kutilům, inovacím a kreativitě. Festival Maker Fair nabídne současný design, digitální pletení nebo biomateriály. Programová ředitelka festivalu Barbora Pešek láká návštěvníky na nejnovější technologie.
5: Zapojte se do zápasu robotů nebo objevte špičkový vědecký výzkum. Sjedou se sem popularizátoři vědy a techniky z celé Evropy, mezinárodní i čeští youtubeři a program bude i venku.
3: Novodobí kutilové a světoví influenceři se v Praze zúčastní 3D tiskové výzvy. Návštěvníci se můžou těšit i na vesmírné projekty, pavilon tmy se světelnými instalacemi, workshopy nebo kreativní instalace. Čeští hokejoví reprezentanti se dnes budou snažit naplnit vysoká očekávání. V úvodním duelu švédských her v Engelholmu totiž porazili domácího favorita 3-1. Dnes budou o druhé vítězství v generálce na světový šampionát usilovat proti Finsku, které při svém naskočení do posledního turnaje Eurohockey Tour podlehlo Švýcarsku 4-5 po samostatných nájezdech. Utkání Česko-Finsko začíná v poledne. Mraky mají z oblohy mizet až k večeru, kdy se může většinou až vyjasnit. Na horách se ojediněle objeví přehánky a nejvyšší teploty budou kolem 17 stupňů. Na jihu území naměříme až 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Krátce po 8 hodině vás opět zdraví Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené sobotní ráno s datem 9. května a teď už Standa Procházka a písnička Celá škola už to ví. Přeji hezké ráno.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po osmé, za malou chvíli Královské reggae, Jiří Krampol, Iva Janžerová a taky Honza Čenský. Taková bude muzika na rádiu Český impuls.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Písničky o zvířatech ty nabídnu v rámci naší další ranní sobotní hudební dvojce, více si řekneme po půl deváté. Vy se stále můžete zúčastnit víkendového hlasování Rádia Český impuls, zjišťujeme, jestli je pes na pracovišti dobrý nápad. Hlasovat můžete v naší anketě www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. No a za pár minut si také řekneme, jaké akce se dnes budou konat, kam můžete zavítat, co můžete vidět, co můžete navštívit, více tedy za pár minut. Teď už Jiří Krampol, Iva Janžerová, Honza Čenský a jejich Královské reggae přejí dobré ráno.
2: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby a

malý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer. Řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

Jo, český Empul se přeji hezké ráno, sobota, 9. květen, do 8:30, Karel Zich a písnička na prvním programu. Pražská Straková akademie má na programu Dny otevřených dveří zahrady. V Berouně můžete zavítat na jarní hrčířské a řemeslné trhy. Borovnice, Královéhradecký kraj, koukám Den otevřených mlýnů, poznat můžete vodní i větrné mlýny Česka. Bojové umění středověku, šermířské souboje na hradě Sovinec, Jiříkov, Moravskoslezský kraj, a nebo můžete zavítat na jarní komentované prohlídky kolekce bonsai v Zoo Ostrava. Tolik nějaké akce, které se váží k dnešní sobotě s datem 9. května. Vy si můžete některou z nich vybrat a my už teď pokračujeme v české muzice let 60. až 80. Karel Zich, písnička na prvním programu.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota s datem 9. května, jaké nás čeká počasí. Dozvíme se za malou chvíli na Bídnu naší předpověď a po půl deváté další česká muzika, ale 60. až 80. Josef Zíma, skupina Triky a Povery a ze všeho nejdřív Michal David a skladba Největší z nálezů a ztrát.
1: V sobotu bude oblačno až polojasno. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Přeji hezké ráno z rádia Český Impuls, sobota 9. květen, máme po půl deváté a představte si, že dnes, na den přesně, před 80 lety, byla otevřena zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem. My si tohleto zohledníme v české muzice let 60. až 80. Nabídnu totiž hudební dvojici písničky o zvířatech. Čeká nás Václav Neckář a jeho krokodýl Jeroným a pak nás také nemine Tygr z Indie Viktora Sodomy. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Český impuls, rádio pro radost. Ze života čas plyne jako voda, za malou chvíli už se z rána stane dopoledne. Blíží se 9. hodina. Do zpráv celou Karel Gott a píseň Krev toulavá, skladba ze seriálu Cirkus Humberto. Já koukám do kalendáře. Sobota, 9. květen, svátek slaví pánové s jménem Ctibor. Takže Ctiborové, pokud nás právě posloucháte, tenhle moment patří vám. Já vám přeji dobrou náladu, úsměv a skvělé lidi kolem vás, ať vám všechno vychází tak, jak si přejete. No a teď i pro vás, pro pány s jménem Ctibor, zpívá na rádiu Český impuls Karel Gott.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. V ruské válce na Ukrajině začíná třídenní příměří. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social. Klid zbraní má podle šéfa Bílého domu trvat do pondělí. Součástí příměří bude výměna tisícovky zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru před víc než 4 lety. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na síti X dohodu potvrdil a vyjádřil očekávání, že Spojené státy zajistí, aby Rusko dodrželo. Později klid zbraní potvrdila i Moskva. Šéf Bílého domu dal příměří do souvislosti s výročím konce druhé světové války, které si Rusko dnes připomíná. Protialkoholní stanice často čelí neuhrazeným poplatkům. Podle jejich zástupců zůstává neuhrazená víc než polovina plateb za pobyt. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání peněz je přitom obtížné. Skoro nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, ale například i cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo u lidí s trvalým pobytem na úřadech. Vyplynulo to z ankety agentury ČTK mezi provozovateli. Podle nich by tak provoz stanic nebyl možný bez dotací krajů a měst. Ústecký kraj opět pomůže začínajícím učitelům. Náborový příspěvek ve výši 200 tisíc korun věnuje zejména těm, kteří budou vyučovat odborné předměty. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony korun. Podle ústeckého hejtmana Richarda Brabce je cílem motivačního programu získat učitele vybraných předmětů pro střední školy,
2: které jsou takové ty úzkoprofilovější, jako je třeba matematika, chemie, fyzika, angličtina, němčina, informatika a také na odborné předměty, jako jsou třeba v oblasti strojírenské výroby, elektrotechnika a řadu dalších. Počítáme, že o to bude zájem.
1: Náborový příspěvek kraj poprvé zavedl před 3 lety. Má mimo jiné motivovat čerstvé absolventy vysokých škol, aby se učitelství věnovali. Kraj také pokračuje v podpoře nadaných žáků. Naposledy schválil rozdělení víc než 800 tisíc korun mezi 33 studentů. Fotbalové fanoušky čeká dneska večer poslední nejslavnější derby letošního ročníku první ligy. V Edenu ho od 19 hodin rozehrají věční rivalové, fotbalisté Slávie a Sparty. Co všechno je ve hře, to teď prozradí ve své pozvánce náš sportovní reportér Standa Sigmund.
3: Všechny triumfy drží slávisté. Do noty jim hraje domácí prostředí, ve kterém ještě neprohráli, a především 8-bodový náskok před Spartou. Ovšem největší motivací je možnost cykla před koncem soutěže oslavit mistrovský titul před zraky svého největšího rivala. Znamená to ovšem porazit Spartu a tomu chtějí letenští pochopitelně zabránit. Musí ale uhrát remízu nebo dokonce zvítězit a to se jim v Edenu podařilo naposledy před 4 lety. Rozhodčím bude Karel Hrouček, který řídil derby rivalu dvakrát a v obou případech zvítězila Sparta. Utkání Slavia Sparta začne v 19 hodin.
1: Dnešní obloha nabídne sluníčko i mraky, ty budou na horách ojediněle přeháňkové. K večeru má ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Naměříme do 20 stupňů, na jeho území bude i 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po 9. hodině, startujeme sobotní dopoledne s datem 9. května. Adam Kořica je stále s vámi a teď už si pouštíme Lenku Filipovou a písničku Za všechno může čas.

Český impuls, rádio pro radost ze života, za malou chvíli do 10:30, Lešek Semelka a skladba jména. Na Facebooku našeho rádia probíhá víkendové hlasování, je tam zajímavá otázka, je pes na pracovišti dobrý nápad? Pes na pracovišti může zvýšit produktivitu a snižovat stres, o přítomnosti psa v práci rozhoduje zaměstnavatel, zákon to neupravuje, tak my sbíráme vaše reakce, komentáře, názory www.facebook.com/český impuls, tam nás najdete.

0: Rádio Český Impul se přeji hezké dopoledne po půl desáté naše další muzika let 60. až 80. Sobota, 9. květen a Den Evropy. Oslava míru, jednoty a vzájemné spolupráce na evropském kontinentu. Jenom si připomeneme, že dne 1. května 2004 se Česká republika spolu s dalšími středoevropskými a východoevropskými státy připojila mezi členské státy Evropské unie. Za mě ideální chvíle připomenout si, jak se kontinent proměnil a že spolupráce má v dnešním světě pořád svoje místo. Pojďme si teď dát muziku, která spojuje napříč hranicemi. Věra Špinarová, Meteor lásky, přeji dobrý den.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, sobotní dopoledne s datem 9. května, blíží se 10. hodina. V redakci už pro nás finišují zprávy. V celou uslyšíme za pár minut. Do té doby třeba Miluše Voborníková, pokud zbyde čas, tak Valdemar Matuška a KTO. Ze všeho nejdřív ale Marie Rotrová a skladba Lásko, voníš deštěm. Přeji hezké dopoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkný den. Oblast Českého Švýcarska zasažená nedávným požárem zůstává zavřená. Jinak jsou v Národním parku přístupné všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných tříhodinových intervalech oblast kontrolují dronem s termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Mluvčí správy parku Tomáš Salov to řekl agentuře ČTK. V plameny zasažené oblasti podle něj hrozí pády stromů. Cesty jsou v místě hlavně rozježděné od těžké techniky hasičů. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku začal les hořet minulou sobotu. Oheň postupně zasáhl území zhruba 100 hektarů. Při největším požáru v Národním parku v roce 2022 byla zasažená plocha 10x větší. Unikátní sbírce historických hudebních nástrojů z Kraslic hrozí rozprodej. Nejvyšší soud odmítl dovolání Karlovarského kraje. Hejtmanství chtělo pro město sbírku zachovat.
2: Sbírka historických hudebních nástrojů je součástí konkurzní podstaty, ze které se budou vyplácet věřitelé zkrachovalé společnosti Amati Denak. Nejvyšší soud tak potvrdil dosavadní vývoj sporu. Dlouhodobě se řešilo, zda 270 nástrojů skutečně náleží kraji nebo patří do majetku dlužníka. Rozhodnutí znamená jediné, pokud sbírku hejtmanství neodkoupí, skončí u nového majitele.
1: Slavkov u Brna připomíná období napoleonských válek. Město na Vyškovsku otevírá novou stálou expozici, která propojuje historické předměty s moderními technologiemi. Výstava je v prostorách bývalých zámeckých koníren. K vidění je třeba pouzdro pro uložení kosmetiky, které používal přímo Napoleon. Historik slavkovského zámku Martin Rája potvrzuje, že řada exponátů je unikátních.
3: Historická hodnota těchto exponátů je nevyčíslitelná a co se týká pojistné ceny, tak se pohybuje ve vyšších milionech.
1: Součástí výstavy jsou také interaktivní prvky. Třeba umělou inteligenci autoři využili k rozmluvení obrazu Napoleona. Návštěvník si tak může promluvit přímo s císařem. V Karviné se večer rozhoří souboj o titul mistrů házenkářské extraligy. Domácí Baník v rozhodujícím pátém finále přivítá největšího rivala posledních let talent tým Plzeňského kraje. I po třetí v sérii se pokusí využít domácí prostředí. Západočeši si mohou připsat 9. mistrovský titul, Karviná už 15. Zápas začne v 6:30 večer. Dnes čekáme sluníčko i mraky, přeháňky se budou držet na horách. K večeru má mraků ubývat, většinou až do vyjasnění. Naměříme maximálně kolem 17 stupňů, na jihu území bude až 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krátce po 10. hodině vás opět zdraví Adam Kořica. Stále jsem s vámi, přeji hezké sobotní dopoledne s datem 9. května. A teď už píseň v pohodě. Petr Kotwald, Standa Hložek a ohlédnutí za filmem Slunce, seno, jahody.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně. Napijte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp, líp, líp.

Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 10:30 si ještě určitě poslechneme Lucku Bílou a písničku Amor Magor. Věděli jste, že zámek Kynžvart má i čajovnu? Na co dalšího láká turisty? Uslyšíme v pořadu Máme Česko rádi o 10:30.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota, 9. květen, naše dopolední hudební dvojce nabídne josefské písničky, více prozradím po 10:30. Teď už nás ale Hana Kracíková v rámci pořadu Máme Česko rádi zve na zámek Kinžvart nedaleko Mariánských lázní. Hanu doprovodí předseda klubu českých turistů Praha Miroslav Tauzik. Tak hurá na Kinžvart, který nabízí nejen zajímavé interiéry.
1: Máme Česko rádi.
2: Obklopuje ho totiž krásný anglický park. V parku narazíte i na rybníky, potoky a různé stavbičky a sochy. Taky tu stojí dřevěná lesní kaple svatého kříže a čajovna, kam panstvo chodívalo na svačinu. A také by ještě stála za zmínku socha bohyně lvu Diany.
3: No to určitě. Samotný zámek je klasicistní, přestavěl si ho tak kníže Metternich v polovině 19. století. Kinžvart používal jako letní sídlo, ale zval sem i významné návštěvy.
2: Po Metternichovi tu zbyl stůl a také podobizny členů jeho rodiny, ale to není jediná sbírka. Mají tu porcelán, japonské lakované šperkovnice, dokonce taky mučící nástroje. Nebo také zbrojnici přímo přetékající zbraněmi, je jich tu přes 200, myslím. No a vzpomínáte na kabinet kuriozit.
3: Aby ne, soustředili tady osobní předměty slavných lidí. Co si vzpomínám, tak stůl autora Tří mušketýrů Alexandra Dumase nebo hřeben císařovny Marie Terezie.
2: Právně a také hůl císaře Františka I., rukopis Richarda Wagnera a ještě mumie z Egypta, jsou tu dokonce dvě, a velkou pozornost obvykle budí i kompletní kostým japonského samuraje.
3: Jen namátkou ještě vyjmenuji pár atraktivních komnat, kudy vede prohlídková trasa. Je tu kuřácký salon, knihovna s tajnými dvířky nebo kulečníkový salon. A před bělostnou budovou zámku Kinžvart vás přivítá překrásná kašna. Jsem přesvědčená, že sem výlet nikoho nesklame. A pokud sem pojedete, tak se zastavte i v blízkých lázních Kinžvart a projděte se po kolonádě. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, blíží se 11. hodina. Do zpráv celou, teď naše hudební dvojce a v ní josefské písničky. Čeká nás Ivan Mládek a Ivo Pešák a jejich Jožin z Bažin. Dnes je to 15 let, co nás pan Pešák opustil. My na něj zaspomínáme a pak si také pustíme Josefínu Petra Spáleného. Já jsem Adam Kořica, opět jsem si s vámi dnešní ráno potažmo i trochu dopoledne užil, bylo to fajn. Doufám, že i vás to bavilo. Dále na rádiu Český impuls nabídne hity let 60. až 80. kolega Ludvík Pospíšil, kterého uslyšíte po zprávách. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a užijte si sobotu s datem 9. května. Naslyšenou!
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert, dle srovnání 28.4.
3: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znal jenom smích, a teď ptáš se, která, a tonou v rozpacích, tou tajemkou, co skrývá 100 střípků

klásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vyni,

zítra, kdy to bylo včera, kde máš ten kalendář a vzpomínáš si která a poznal bys tu tvář tou pohádkou, co skrývá náš nejkrásnější.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkný den. Ranní mrazy klepou na dveře. Blížící se období mezi 12. a 14. květnem se tradičně spojuje s pranostikou ledových mužů a letos opravdu na ochlazení v novém týdnu dojde. Květnové mrazy přitom bývají v této době spíše vzácné. Jak ale upozornil server Novinky.cz, v posledních letech přinášejí ledoví muži Pankrác, Servác a Bonifác s oslavou svých svátků ochlazení poměrně často. Zatímco víkend má zůstat převážně teplý a slunečný s teplotami sahajícími až k 25. V nadcházejícím týdnu přejde přes naše území studená fronta, která teploty srazí zhruba od 10 stupňů. V první části příštího týdne tak budou teploty výrazně pod dlouhodobým průměrem. Přechod fronty na řadě míst navíc doplní i dešťové srážky. Podle pranostik ve zmíněné dny příštího týdne přicházejí poslední jarní mrazy, které mohou poškodit úrodu nebo kvetoucí stromy. Město Sušice koupí areál bývalé sirkárny Solo. Majiteli téměř 17 nevyužitých hektarů zaplatí 250 milionů korun. Na ploše vyrostou i byty.
2: Zdevastovaný a většinově nevyužitý areál leží na vjezdu do Sušice od Plzně a Strakonic. 11-tisícové město zaplatí každý rok splátku 50 milionů korun, první letos v prosinci. V největší rozvojové zóně budou asi na 3 hektarech byty a služby, zbytek zaplní lehká výroba. Zájem o bydlení v 5. největším městě plzeňského kraje je velký. Do Sušice, nazývané Branou Šumavy, se stěhují lidé ze širokého okolí, včetně Prahy.
1: Pražské výstaviště v Holešovicích patří tento víkend k utilům, inovacím a kreativitě. Festival Maker Fair nabídne současný design, digitální pletení nebo biomateriály. Programová ředitelka festivalu Barbora Pešek láká návštěvníky na nejnovější technologie.
3: Zapojte se do zápasu robotů nebo objevte špičkový vědecký výzkum. Vtědou se sem popularizátoři vědy a techniky z celé Evropy, mezinárodní i čeští youtubeři a program bude i venku.
1: Novodobí kutilové a světoví influenceři se v Praze zúčastní 3D tiskové výzvy. Návštěvníci se můžou těšit i na vesmírné projekty, pavilon tmy se světelnými instalacemi, workshopy nebo kreativní instalace. Fotbalisté Slávie dnes mají velkou příležitost, ve večerním utkání totiž mohou obhájit ligový titul. Ve druhém z 5 kol nadstavby přivítají v derby Spartu. V případě výhry by v čele tabulky odskočili na nedostižných 11 bodů. Derby pražských S začne v Edenu v 7 hodin večer. Na fotbalovém programu je toho dnes ale víc. Ve 4 hodiny se ve skupině o titul utkají Plzeň s Libercem. Ve skupině o záchranu se budou hrát už od 2-3 zápasy, ve kterých Mladá Boleslav vyzve Zlín, Teplice Ostravu a Dukla Praha Slovácko. Mraky mají z oblohy mizet až k večeru, kdy se může většinou až vyjasnit. Na horách se ojediněle objeví přehánky a nejvyšší teploty budou kolem 17 stupňů. Na jihu území naměříme až 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezkou sobotu vám přejeme po 11. hodině, já jsem Ludvík Pospíšil a tohle je Hana Zagorová, mis dobrých nadějí.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí.

Český impuls, české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli Petr Novák, Hvězdičko blízkavá. Pes na pracovišti může zvýšit produktivitu a snižovat stres. O přítomnosti psa v práci rozhoduje zaměstnavatel. Zákon to nijak neupravuje. No a my se vás o tomhle víkendu ptáme, jestli je pes na pracovišti dobrý nápad. Ano nebo ne. Hlasujete na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Jak to vidíte vy? Je pes na pracovišti dobrý nápad?

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

tváři, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Sobota na Českém impulzu, jsme uprostřed prodlouženého víkendu, za chvíli Vítě Vávra, dívka z Heřmánkové návsi. Komik Milan Pitkin nám odvypráví, o co všechno přišel. No a že toho bude pořádná řádka. Poslechnout si to můžeme ve 16:45. O víkendu nabízíme výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly, to znamená Scénky a vtipy na rádiu, které právě posloucháte.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Viděl jsem dnes dívku z Heřmánkové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus, viděl

0: Jaroslav Vikrent dospíval, zpívat bude Lenka Filipová, věnování a k tomu přidáme i komentář. Ten má pro nás patronka písničky z Impulzovic krabičky, přichází Petr Janů, tady na Českém Impulzu. No a za chvíli 12. hodina a polední zprávy.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Byla klubu za 8,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Věnování je typická písnička Lenky Filipové. Má krásný text, který dokonale vystihuje ženskou duši. A Zdeněk Rytíř psal písničky přímo na tělo, to je z toho slyšet. Dokázal se přitom dokonale vcítit do dívčích pocitů a problémů. A kolikrát jsem si myslela, že si Lenka dokonce psala sama. Když jdu od někud z koncertu pozdě a slyším tuhletu písničku, tak si ji samozřejmě pustím nahlas, protože mě dost dojímá.

0: Český impuls. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. V ruské válce na Ukrajině začalo třídenní příměří. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti True Social. Klid zbraní má podle šéfa Bílého domu trvat do pondělí. Součástí příměří bude výměna tisícovky zajatců na každé straně. Trump věří, že to je začátek konce této války, kterou Moskva zahájila v únoru před víc než 4 lety. Šéf Bílého domu dal příměří do souvislosti s výročím konce druhé světové války, které si Rusko dnes připomíná. V německém Saském Švýcarsku včera zahynul český turista. 55-letý muž se svou manželkou udělal výlet k Labským pískovcům. V horní části jedné stezky se muž náhle zhroutil. Zemřel, i když se ho snažili resuscitovat nejprve ostatní turisté a poté záchranáři. Ti si pro snazší komunikaci s manželkou přivolali česky mluvícího zaměstnance z nedalekého horského hostince. Ústecký kraj opět pomůže začínajícím učitelům. Náborový příspěvek ve výši 200 tisíc korun věnuje zejména těm, kteří budou vyučovat odborné předměty. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony korun. Podle ústeckého hejtmana Richarda Brabce je cílem motivačního programu získat pro střední školy učitele vybraných předmětů,
2: které jsou takové ty úzkoprofilovější, jako je třeba matematika, chemie, fyzika, angličtina, němčina, informatika a také na odborné předměty, jako jsou třeba v oblasti strojírenské výroby, elektrotechnika a řadou dalších. Počítáme, že o to bude zájem.
1: Náborový příspěvek kraj poprvé zavedl před 3 lety. Má mimo jiné motivovat čerstvé absolventy vysokých škol, aby se učitelství věnovali. Kraj také pokračuje v podpoře nadaných žáků. Naposledy schválil rozdělení víc než 800 tisíc korun mezi 33 studentů. Česká hokejová reprezentace nastupuje proti Finům. Na švédských hrách v Engelholmu začíná náš druhý zápas. V tom první ve čtvrtek národní tým porazil domácí Švédy 3-1. Asistent trenéra Jiří Kalous si myslí, že Finové budou hrát podobným stylem jako švédský tým.
3: Stejně tak jako Švédi, výborné bruslení, na co se zaměřujeme, samozřejmě rovnovážné stavy, to znamená 2-2, 1-1, to znamená souboje a samozřejmě potom ty systémové věci u nás, hlavně v obraném pásmu, protože Fini mají výborný pohyb v útočném pásmu.
1: Zatímco Češi zahájili poslední turnaj Eurohockey Tour výhrou nad dosud suverénními Švédy, Finové podlehli Švýcarsku 4-5 po samostatných nájezdech. V celkovém pořadí už nemohou český výběr předstihnout. Naši mají jisté druhé místo. Dnešní obloha nabídne i dál sluníčko i mraky, ty budou na horách ojediněle přeháňkové. K večeru má ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění. Naměříme do 20 stupňů, na jihu území bude i 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: La Bamba, Josef Laufer, první písnička po 12. hodině. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásné poledne.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

chytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventil, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: Sobota 9. května, posloucháte Český impuls a české písničky celý den. Za chvíli Michal David, Pavel Horňák, to se oslaví. Ještě rychlý pohled do kalendáře, dnes má svátek Ctibor a ještě rychlý pohled do televizního programu. Co bude dnes večer v televizi, to nám řekne Saša Hemala, ale až za pár minut v 12:30 na rádiu Český impuls.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Polední program Českého Impulzu. Chtěli byste být mladší o 40 let? Někteří z nás by se dostali do záporných čísel, každopádně uděláme to. Do roku 1986 se podíváme krátce po půl jedné v naší hudební dvojici. No a právě teď projdeme televizi na večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Jednou z vlajkových lodí České televize jsou zázraky přírody. I dnes tedy můžete žasnout, co vše dovede svět kolem nás nabídnout. Zprostředkují vám vhled do přírody, jako vždy moderátoři Maroš Kramár a Vladimír Kořen spolu s pozvanými hosty. Jedním z nich je i Lukáš Krpálek. A po skončení zázraku přírody, které začínají ve 20.05, se můžete podívat na portrét právě tohoto našeho úspěšného olympionika. Jak se sami budete moci přesvědčit, ten se nikdy nespokojil s průměrem a jeho cesta na judistický olymp je mnohem víc než jen sportovním úspěchem. Jemný rváč, to je portrét Lukáše Krpálka v 21.20 na ČT1. První epizoda seriálu Zákony vlka začíná na Primě ve 20.15. Vše odstartuje nešťastná náhoda, kdy je při honu na vlka zastřelen jeden z myslivců. Zda to byla skutečně náhoda, o tom se dozvíte v Zákonech vlka ve 20.15 na Primě. No a na Superlov se spolu se soutěžícími i lovci a Ondrou Sokolem můžete vydat ve 20.20 na Nově. Přeji hezký sobotní večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: odpolední program Českého Impulzu slibuje dvě písničky z roku 1986. Před námi je hudební dvojice. V tomto roce Dalibor Janda natočil Hurikána a OK Band Pár slov a dost. No a za chvíli už tady bude 13. hodina, přijdou zprávy a hned potom Lenka Haluzová a celé naše odpoledne na Českém Impulzu. Já jsem Ludvík Pospíšil, zítra v 11. Naslyšenou.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, kvésny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkný den. Hasiči zasahují u požáru v pražském hotelu v Blanické ulici. Hoří bývalá sauna v suterénu. Několik hostů hasiči museli evakuovat a ke kontrole si je převzali záchranáři. Další osoby zůstávají v budově. Hasiči už požár lokalizovali. Záchranáři na síti X uvedli, že mají v péči dvě osoby, které se nadýchaly z plodin hoření. Na místo vyslali tři posádky, lékaře, inspektora a speciální evakuační vůz EVA. Podle mluvčího hasičů přechodně zásah blokoval provoz tramvají. Dopravní podnik na webu radil využívat jako náhradní dopravu metro A. Slovenský premiér Fico se v Moskvě sešel s ruským prezidentem Putinem. Do ruského hlavního města přijel na oslavy spojené s 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Dopolední tradiční přehlídky na Rudém náměstí se ale šéf slovenské vlády neúčastnil. Píše to ruské vydání stanice BBC. Fico je jediným lídrem ze zemí Evropské unie, který se oslav ke dni vítězství v Moskvě účastní. Doplním, že dnešní vojenská přehlídka na Rudém náměstí se uskutečnila bez pozemní vojenské techniky. Kreml podle agentury Interfax rozhodnutí odůvodnil nekulatým výročím a hrozbou z Ukrajiny. V krušnohorském Jáchymově se otevírá údolí mlýnků. Tradice vznikla díky lázeňským hostům, kteří na Horskou Bystřinu dávali vodní mlýnky. Je každoročním symbolem začátku hlavní sezóny. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, co všechno na vodě je.
2: Zdravím z Krušných hor. Údolí mlýnků vzniklo spontánně a má svou symboliku. Mlýnky totiž už v dávné minulosti dávaly na potok páry, které se utvořily během lázeňských pobytů. A bylo jedno, jestli šlo o regulérní vztahy nebo řekněme bokovky. Mlýnek měl zajistit, že jim soužití bude klapat. Tradice postupně oslovila místní a tak je na Bystřině kolem 60 mlýnků, třeba těžní věž místního Radonového dolu nebo auto od dobrovolných hasičů. Jaké unikáty začnou klapat během letošního otvírání údolí, ale bude jasné až po víkendu.
1: Fotbalové fanoušky čeká dneska večer poslední nejslavnější derby letošního ročníku první ligy. V Edenu ho od 19 hodin rozehrají věční rivalové, fotbalisté Slávie a Sparty. Co všechno je ve hře, to teď prozradí ve své pozvánce náš sportovní reportér Standa Sigmund.
3: Všechny triumfy drží slávisté. Do noty jim hraje domácí prostředí, ve kterém ještě neprohráli, a především 8-bodový náskok před Spartou. Ovšem největší motivací je možnost cykla před koncem soutěže oslavit mistrovský titul před zraky svého největšího rivala. Znamená to ovšem porazit Spartu a tomu chtějí letenští pochopitelně zabránit. Musí ale uhrát remízu nebo dokonce zvítězit a to se jim v Edenu podařilo naposledy před 4 lety. Rozhodčím bude Karel Rouček, který řídil derby rivalu dvakrát a v obou případech zvítězila Sparta. Utkání Slávy a Sparta začne v 19 hodin.
1: Dnes čekáme sluníčko i mraky, přeháňky se budou držet na horách. K večeru má mraků ubývat, většinou až do vyjasnění. Naměříme maximálně kolem 17 stupňů, na jihu území bude až 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěknou sobotu vám přeju, zprávy ve 13 hodin jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová. No a tuhle hodinu nám otevírá písničkou S cizí ženou v cizím pokoji Michal Kocáb. Ať se vám hezky poslouchá.

romance.

Hej Dejanku, právě dospívala písničku Fotka. Přeju vám krásnou květnovou sobotu. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Cestovatel Jirka Kolbaba už za chvíli. Do některých chrámů na ostrově Bali nesmějí turisté. Proč, to prozradí náš cestovatel už za pár minut. Předtím třeba Počítadlo lásky a Hana Zagorová.

0: Přeju vám krásnou sobotu, máme 9. května, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám rádi ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku to bude třeba Bílá královna od Petra Kotvalda a Standy Hloška, ale předtím vyrážíme do světa. Naším cílem se stává ostrov Bali. Cestovateli Jirkovi Kolbabovi tak učaroval, že se tam mnohokrát vrátil.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Jirko, já myslím, že je na místě, aby si nám ostrov Bali přiblížil, kde ho můžeme hledat, to je základ.
3: Ostrov Bali je malý ostrov v tom velkém indonéském souostroví a ostrov Bali je specifický v tom, že je hinduistický. Představ si, že tento ostrov navštíví 250 000 turistů a ti navštíví zejména chrámové komplexy a hory. A tu nejvýznamnější horu a ten nejvýznamnější chrám, tak ten bude předmětem našeho dnešního povídání.
2: Teď se nemůžu nezeptat, které ty nejvýznamnější záležitosti máš na mysli?
3: No, Gunung Agung, neboli Sopka Agung, tak ta je opravdu nejznámější, je to 3142 metrů vysoká hora a na ní je chrám, který se jmenuje Besakih, takový chrámový komplex, který se stává z 22 dílčích chrámů a je tady několik velmi významných chrámů v rámci toho celého komplexu, třeba největší chrám na ostrově se jmenuje Pura Penataran Agung, Pura Batu Madek, chrám z příjmeného kamene, je také velmi významný a Pura Basukian je potom chrám pro přízeň bohů.
2: Z které doby, Jirko, ty chrámy pocházejí?
3: Ty chrámy většinou pocházejí ze 13. a 14. století z takzvané Majapahitské dynastie a říká se, že každých 100 let je vystaven další jeden menší chrámový komplex v rámci toho celku. Chrám mocných knížeckých rodů, ten tady byl postaven právě před několika desítkami let.
2: A tyhle všechny chrámy, o kterých mluvíš, jsou běžně turisticky navštívitelné?
3: Ano, skoro všechny, jakkoliv někdy do těch chrámových okrsků nesmíme jako nepravověrní hinduisté vstupovat, tak přesto přes ty nízké zítky tam skvěle vidíme, i když se tam konají nějaké třeba zvláštní ceremonie. Já jsem byl v Besakihu opravdu mnohonáctkrát a fotil jsem tam stovky a tisíce snímků a nikdy jsem neměl žádný problém.
2: A problém na Bali někdy někdo měl? Já z tvého vyprávění mám pocit, že asi nemohl mít, když opěvuješ Bali jako velice příznivou, příjemnou destinaci.
3: To je pravda, ale přímo nahoře Agung a v chrámu Besakih bylo několik problémů. V roce 1917 tady bylo velké zemětřesení. Další velmi významné zemětřesení bylo v roce 1960, kdy vybuchl dokonce Agung a láva tekla jak přes chrám, tak také zničila několik vesniček a dokonce zabila několik lidí. Tak v tom roce se domnívali všichni hinduisté, že se jim ctí bohové.
2: Jaké bohy Balici uznávají nebo vyznávají?
3: Zejména Brahmu, stvořitele, Višnu, ochránce a Šivu, ničitele. A to jsou ti hlavní tři bohové, kteří jsou v té hierarchii a v tom náboženství hinduistickém uctívání. Používají barvy červenou, černou a takovou směsici barev a právě tak jsou ty chrámové komplexy v dobách, kdy jsou tady oslavné akce a ty jsou velmi často nádherně vyzdobeny.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokračujeme v našem víkendovém hlašování. Pes na pracovišti může zvýšit produktivitu a snižovat stres. O přítomnosti psa v práci rozhoduje zaměstnavatel. Zákon to nijak neupravuje. Je pes na pracovišti podle vás dobrý nápad? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo textovkou na čísle 734 787 981. Za chvíli bude 14 hodin, do zpráv v celou, zahrajeme určitě hudební dvojici. Budou to písničky o zvířatech, když už jsme u těch pejscích, ale ono totiž na den přesně před 80 lety byla otevřena zoologická zahrada ve dvoře Králové nad Labem. Takže Tigr z Indie a Viktor Sodoma a jako první krokodýl Jeroným a Václav Neckář.
1: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkný den. Oblast Českého Švýcarska zasažená nedávným požárem zůstává zavřená. Jinak jsou v Národním parku přístupné všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. Mluvčí správy parku Tomáš Salov agentuře ČTK řekl, že v plameny zasažené oblasti hrozí pády stromů. Cesty jsou v místě hlavně rozježděné od těžké techniky hasičů. Mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku začala les před týdnem. Oheň postupně zasáhl území zhruba 100 hektarů. Při největším požáru v Národním parku před 4 lety byla zasažená plocha 10x větší. Obyvatelé Plzeňského kraje odevzdali policii víc než 200 zbraní. Může za to právě probíhající zbraňová amnestie. Tuto možnost bez nebezpečí postihu mají lidé podle naší zpravodajky Kláry Fajstové do konce června. Dobré odpoledne, Kláro.
2: Hezký den, amnestie nabízí možnost odevzdat zbraně, střelivo, munici nebo výbušniny, které lidé mají doma bez příslušných oprávnění. Za první 4 měsíce obyvatelé kraje odevzdali 218 zbraní, přes 4000 kusů střeliva a 6 kusů munice. U ní se jednalo například o dělostřelecké nebo ruční granáty. Výhodou amnestie je, že pokud zbraň nesouvisí s trestnou činností, může odevzdávající osoba také zažádat o její řádnou registraci.
1: 500 obyvatel západu Českého Rabí bude mít nové vodoměry. Radnice je chce nechat vyměnit a chce to stihnout do prázdnin. Starosta Rabí Miroslav Krauchner nám vysvětlil, že moderní digitální aparáty umožní rychlé odečty a lepší přehled o případném plýtvání vodou.
3: Za prvý bude v nich větší pořádek, ale když budu dělat odečty vodoměrů, abych udělal vyúčtování, tak mi to nebude trvat 3 týdny. Objedu obec autem s přijímačem a během, řeknu, půl hodiny budu mít 170 vodoměrů odečteno.
1: Na letišti v americkém Denveru srazilo letadlo člověka na runwayi. V kabině se objevil kouř a cestující se museli evakuovat. Podle stanice ABC News piloti po srážce oznámili požár motoru. Nejméně jeden člověk z paluby letadla je lehce zraněný. Odpoledne a večer zítra sluníčko začnou doplňovat mraky, ráno se výjimečně prosadí mlhy. Naměříme maximálně mezi 19 a 24 stupni. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. Jako první teď pouštím Každý mi tělásko závidí od Michala Davida. Hezký poslech.

0: Karel Zich právě na Českém impulzu dospíval písničku Kudy tudy. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Za chvíli už nás čeká pořád Máme Česko rádi. Věděli jste, že zámek Kinžvart má i čajovnu? Na co dalšího láká turisty? Tak na to mrkne muž. Za chviličku, předtím jednou hůř, jednou líp a Jiří Korn.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn.

0: Pěkné sobotní květnové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Modré nad hlavou od Dalibora Jandy, ale teď už pořád máme Česko rádi. Hana Kracíková nás zve na zámek Kinžvart, nedaleko Mariánských lázní. Hanu doprovodí předseda klubu českých turistů Praha Miroslav Tausik. No tak hurá na Kinžvart, který nabízí nejen zajímavé interiéry.
1: Máme Česko rádi.
2: Obklopuje ho totiž krásný anglický park. V parku narazíte i na rybníky, potoky a různé stavbičky a sochy. Taky tu stojí dřevěná lesní kaple svatého kříže a čajovna, kam panstvo chodívalo na svačinu. A také by ještě stála za zmínku socha bohyně lvu Diany.
3: No to určitě. Samotný zámek je klasicistní, přestavěl si ho tak kníže Metternich v polovině 19. století. Kinžvart používal jako letní sídlo, ale zval sem i významné návštěvy.
2: Po Metternichovi tu zbyl stůl a také podobizny členů jeho rodiny, ale to není jediná sbírka. Mají tu porcelán, japonské lakované šperkovnice, dokonce taky mučící nástroje. Nebo také zbrojnici přímo přetékající zbraněmi, je jich tu přes 200, myslím. No a vzpomínáte na kabinet kuriozit.
3: Aby ne, soustředili tady osobní předměty slavných lidí. Co si vzpomínám, tak stůl autora Tří mušketýrů Alexandra Dumase nebo hřeben císařovny Marie Terezie.
2: Právně. A také hůl císaře Františka I., rukopis Richarda Wagnera a ještě mumie z Egypta, jsou tu dokonce dvě. A velkou pozornost obvykle budí i kompletní kostým japonského samuraje.
3: Jen namátkou ještě vyjmenuji pár atraktivních komnat, kudy vede prohlídková trasa. Je tu kuřácký salon, knihovna s tajnými dvířky nebo kulečníkový salon. A před bělostnou budovou zámku Kinžvart vás přivítá překrásná kašna. Jsem přesvědčená, že sem výlet nikoho nesklame. A pokud sem pojedete, tak se zastavte i v blízkých lázních Kinžvart a projděte se po kolonádě. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Nebe, peklo, ráj, mé touhy, má jméno Julia. Julia, bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia. Ach, moje Julia, Julia. Horký moře vítr zdáli, šeptá mi Julia. Julia.

0: Krásné sobotní odpoledne. Na rádiu Český Impuls právě Marta Kubišová dospívala písničku Nepiš dál. Za pár chvil budou 3 odpoledne před zprávami v celou. Je tady Impulzovic krabička, postará se o ní Lucie Vondráčková a vybrala si Lenku Filipovou a její Částečné zatmění srdce. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28. 4.
4: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: To se vám někdy tak podaří, že vznikne písnička a ještě ten rok se stane klasikou, protože je krásně napsaná. V roce 1988 tohle dokázala Lenka Filipová s Částečným zatměním srdce.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
3: Hezké odpoledne. Jarní počasí vystřídá sněhový poprašek. Ten přinese na hory výrazné ochlazení, které chystá nadcházející týden. Ještě během víkendu mohou teploty stoupat k 25. Studená fronta je pak srazí zhruba o 10 stupňů. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý pak na horách napadne dokonce zmíněný sněhový poprašek. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Ve Rtyni v Podkrkonoší srazil vlak člověka, ten zraněním na místě podlehl. Příčiny nehody vyšetřuje trutnovská policie. Mluvčí mužů zákona to řekla agentuře ČTK. Nehoda dočasně přerušila provoz na trati v úseku Červený Kostelec Malé Svatoňovice. Na místě cestujícím sloužila náhradní autobusová doprava. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se můžou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým má poskytovat pohled dětí a mladých lidí na témata, která se jich týkají. Podle Beneše se zájemci můžou hlásit do 18. května.
4: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně a je to nastavené takovým způsobem, že s dětmi při těch setkáních budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímavé, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
3: První dětský ombudsman začal pracovat na začátku dubna. Loni kancelář ombudsmana vyřídila přes 1300 podnětů týkajících se dětí, z toho zhruba 160 podnětů přišlo přímo od dětí. Spojené státy nechávají nakouknout pod pokličku UFO. Americký prezident Donald Trump spolu s ministrem obrany zveřejnil desítky dosud utajovaných dokumentů, které se pozorování neidentifikovatelných objektů týkají. Zaměřují se také na možnosti mimozemského života. Podle agentury Reuters mají další odtajněné materiály přibývat. Zatím je venku zhruba 170 souborů. Trump prohlásil, že předchozí administrativy v této věci transparentnost nezajistily. Díky novým dokumentům a videím ale mohou lidi sami věci zhodnotit. Zítra bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásnou sobotu vám přeju, zprávy v 15 hodin právě skončily, před námi je další hodina napěchovaná krásnými písničkami z 60. až 80. let. Jako první zazní Dej mi ruku od Ivety Bartošové. Příjemný poslech.

0: Písnička Nálada je výborná, právě dozněla na Českém impulzu. Za pár chvil už nás čeká hudební kalendář. Tentokrát bude o písničce Žárlivý kakadu od Viktora Sodomy. Ještě předtím si ale užijeme třeba Michala Davida a Chtěl bych říct tak, jak se má.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Krásné sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je nejvyšší čas na hudební kalendář. Viktor Sodoma se nechal trochu přemlouvat, aby naspíval písničku Žárlivý kakadu, ale nelituje. Víc už expert na české písničky, Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Pane Sodomo, vy jste mi jednou říkal, že písničku Žárlivý kakadu jste nechtěli s kapelou hrát. Proč? Vybavíte si to ještě?
3: No to se mi vybaví právě třeba u kakadu, jo. To se byla úplně první písnička, kterou jsme hráli, kterou jsme natáčeli. My jsme ji nechtěli, ale říkali jsme Ringovi, prosím tě, my chceme dělat nějakou pořádnou muziku, rockovou trochu, ne, takovýhle legrácky, no a on řekl, kreténi, budete to zpívat, protože vás to bude živit celý život. Měl pravdu, já ji zpívám pořád, dokonce i v semaforu teď, když tam dělám.
2: On vám ten kakadu ale i vlastně zařídil bydlení, jestli si to nepletu.
3: Shodou okolností i tato písnička mi pomohla baráku, kde teďka bydlím, do Roztok, protože jsem říkal, Roztok je tak blízko Prahy, takový krásný a tichý místo, no tak od té doby od 77. bydlím v Roztokách.
2: A co s tím má společný ten Žárlivý kakadu?
3: To bylo jenom, že mě Šimek pozval na dětský den do Roztok, abych to zaspíval místním dětem.
2: Takže pan Šimek žil v Roztokách?
3: Ano, Šimek měl tady faru pronajatou na 99 let a krásný místo na Levým Hradci. No. Jsem jezdil odpočívat a psát.
2: No tak my si dáme onoho Žárlivého kakadu v podání Viktora Sodomy, protože právě tomuhle opeřenci vděčí za klidné bydlení v Roztokách u Prahy. Snad se trocha té pohody a dobré nálady dostane i na vlny Rádia Český impuls.

0: Brzo právě dospívala Marie Rotrová písničku Jizva na dlani. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice a budou to josefské písničky. Zní Josefína od Petra Spáleného a taky Jožin z Bažin od Ivana Mládka a Ivo Pešáka. Dnes je to 15 let, co Ivo Pešák odešel.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?

ztrácet oheň kvet, a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen,

0: šejn, to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Hezké odpoledne. Snižování výdajů na obranu podporuje pouhých 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance, který byl loni 2,8% HDP. Nadprůměrný podíl HDP by pak do obrany investovalo 17% veřejnosti. Ukazují to výsledky dubnového průzkumu agentury STEM. Z něj také vyplývá, že pro zvyšování výdajů na obranu jsou obecně lidé lépe zajištění a voliči bývalé vlády. Proti investicím do obrany jsou spíše lidé starší a s nižším vzděláním. Motoristé musí mít na Zlínsku pořádně pevné nervy. I ve volných dnech na ně podle našeho zpravodaje Jana Čady číhá řada dopravních omezení.
4: Hezký den přeji, obezřetnosti za volanty a také za řidítky třeba na vlastní kůži nebo lipné u ověřenou aktuálního Vsetína. Semafory vakci nad Zlínem v úseku zvaném Pindula, úplná uzavírka a objížďka na silnici ze Zlína do Uherského Hradiště, omezení pro těžké nákladňáky u Luhačovic, tolik ryze aktuálně, ale silničáři teprve nabírají druhou mízu. V létě to rozjedou naplno. Mimo mnoha jiných úseků budou opravovat páteřní komunikaci na výjezdu ze Zlína.
3: V Maďarsku začalo ustavující zasedání nového parlamentu. Ten vzešel z dubnových voleb, ve kterých drtivě zvítězila středopravicová strana TISA. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Agnes Forsthoferová nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka Evropské unie. Informuje o tom agentura AFP. Zákonodárci také podle očekávání zvolili odpoledne novým premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Pétera Maďara. Dosavadní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po 16 letech. Už dříve řekl, že se zároveň vzdá poslaneckého mandátu. Čeští hokejisté dnes na švédských hrách pohořeli. Ve svém druhém utkání na turnaji podlehli Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka si tak připsali třetí porážku z posledních 4 zápasů v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Zítra v poledne se Češi na závěr turnaje utkají se Švýcarskem. Zítra bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si společně hrát pro radost ze života, ty největší hity 60. až 80. let. Na úvod Milujem se čím dál víc od Petra Kotvalda.

0: Krásné sobotní odpoledne. Na Českém impulzu právě Michal Tučný spolu se Zdeňkem Rytířem dospívali svůj kosmický vandr. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Arnošta Pátka a jeho boxera. Teď mám pro vás scénku. Milan Pitkin moc štěstí nepobral. Odvypráví nám, jak o všechno přišel.
1: Hezký večer, babo. O váření Luděk Sobota tady říkal, jak se na něj lepí prachy. No, já jsem byl zase úplně opak. Já jsem o všechny svý prachy, který viděl můj tatínek, přišel. No a víte, jaká je to škoda, když jsem celý svůj život nechodil do práce. To se těžko potom zmůžete na nový peníze. No, nejdřív mě pěkně obrala moje první manželka. Voda teda to byla pěkná potvora, jo. A vošklivá strašně by byla. No, ale já jsem totiž po válce žádnou lepší nesel. A ona si na sebe pořád kupovala nějaký zlato. Ta měla třeba tak velký a těžký na náušnice ze zlatý. Že si až popodlamovali kolena. No jo, ale jednoho krásného dne mi s těma podlomenema kolenama a s tím zlatem utekla na západ. No, oni mi teda ještě nějaký peníze zůstaly, ale za ty jsem chtěl zaplatit tomu lichvářovi, co si od něj pořád popůjčovala. No, šel jsem teda na poštu poslat 200 tisíc složenkou. No, přišel jsem na poštu, vzal jsem si na půjč složenku, zaplatil jsem 200 tisíc. No, když jsem se vrátil a podíval jsem se na útržek té složenky, tak jsem zjistil, že jsem zaplatil 200 tisíc na solidaritu s bojujícím lidem ve Vietnamu. Pitomí nechali tam takhle válet ty složenky. No, já jsem si v tom zmatku a ani nevšim, že vyplňuji jenom odesilatele. No, je to teda pravda, že potom o mě psali v novinách. Ale to mi bylo nic platné. No, ale největší škodu jsem udělal na našem kulturáku, když jsem v divadelní vinárně ukazoval svým kamarádům, jak hlinoma z tom filmu Limonádový rozkousal ty housle. Já jsem teda měl se sebou takový starý housle, který neměl žádnou cenu. No, zakousal jsem se do nich, no. Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housle. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty Hudečka, který byl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. A musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému a autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrat. A vy víte, co to je schánět? No nový kola na starý MBčko. To není žádná legrace. No, nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No, když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No ne, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu koko. No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo k ničemu. No a zůstal jsem úplně bez peněz malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostřili elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonu mi odpad, aby to neodtejkalo. A potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poporně ve svým životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné továrně. Přišel jsem poporně do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za pár chvil se budeme zase smát, a to s Miloslavem Šimkem a Lučkem Sobotou. Ale ještě před scénkou pár písniček zazní třeba Sladké mámení od Heleny Vondráčkové.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

Protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: písničku My máme prýma rodiče právě dospíval Michal David. Do zpráv v celou zazní třeba ještě Svět má ty chvíle rád od Karla Gotta. Já mám na českém impulzu ráda ty chvíle, kdy se můžu dobře pobavit a od toho tady teď máme scénku s Miloslavem Šimkem. V roli televizního reportéra chce natočit anketu. Místo náhodného chodce si ale vybere Luďka Sobotu, podvádět se nemá, no a tak se mu ten výběr pěkně vymstí.
1: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý od televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
2: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal, skutečně já jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
1: No, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
2: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka,
1: víte? To je škoda, že je to jenom taková tetka.
2: Ne, tetka, anketka. A... Vy byste potřeboval něco vyhrát?
1: No, já bych potřeboval, ano.
2: A co?
1: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když se tam... Jak to máte tam, víte?
2: No nevím, právě bych byl rád, že jste mi to řekl.
1: No ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
2: Aha, tak to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
1: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
2: No, a jakou maličkost byste měl zájem?
1: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
2: No to je dokonce ušle. Chtěle, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
1: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
2: Název mě zajímá.
1: Výherní vkladník.
2: Takhle. Mladý muž, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem.
1: No tak, kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladník plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
2: To bych nemohl.
1: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
2: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár vět, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
1: Ano.
2: Tak dost, mladý. To není čas na legrace. Já mám si úkoly z redakce a vy nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
1: Který?
2: No na to se snad ptám já vás, ne?
1: Aha, bude Josefa. 19. března, to mi přesně pač Karel, má ten den narození.
2: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
1: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
2: Tak znova. Mladý muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
1: Já se bojím.
2: Když byste se bál, nemáte se čeho bát, já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
1: Ne, s vámi rozhodně ne.
2: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
1: Měsíc knihy.
2: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
1: Knihy.
2: Zapomeň na knihy, ti říkám. A přemýšlej trochu. Ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
1: Ke kořalce.
2: Přemýšlej dál. Kdy pijeme kořálku počátkem března?
1: Když je nám nejhůř.
2: Právně. A kdy je ti počátkem března nejhůř?
1: Já nevím.
2: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořálky jako ten vepř a zneuctí ženám jejich důstojný svátek. Je to tak?
1: Ano.
2: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
1: Abych se polepčil. Abych nebyl ani, když mě budou nutit.
2: Nevymlouvej se na ženy, jak tě tak pozoru. Ty se asi dlouho nutit nenecháš, víš?
1: Nenechám, hned by si dal panáčka.
2: No, děláš dobře. Moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že je nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
1: Knihy. Ne.
2: Právně knihy, ne? Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
1: Ano.
2: No tak?
1: O těch knihách...
2: Jsem ti to řekl, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
1: Já už bych chtěl jít domů.
2: Nikam nebudeš, ta ta chvíle tě nezabije, dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
1: No, jsou to všelijaký ty.
2: Konkrétně?
1: Ty všelijaký různý, jo. Třeba...
2: Neukazuj a mluv!
1: Závěsy.
2: Jaký závěsy?
1: Ušní, krční, nosní, ne.
2: Ale sebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že by si ženám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
1: Peníze.
2: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
1: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
2: No, ale to se moc nechlub ženám, že v tvým věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
1: Já mám nápad.
2: No, konečně, tak to řekni.
1: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chodec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
2: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Pekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit, že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat, protože jste naše největší. Co? Štěstí! Opakuj to!
1: Já to tak neumím, řekněte to vy.
2: Ty to musí říct, já jsem z televize, já nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
1: A já to nemůžu říct.
2: Jak to?
1: Protože ženy nejsou moje největší štěstí, moje největší štěstí jsou knihy.
2: To není štěstí, já budu muset zabít píhomola. Bude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor v měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
1: Mají svátek ženy.
2: Počkej, vstaň, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
1: Ženy.
2: Knihy.
1: Ženy.
2: Knihy.
1: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude pronásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde jste?
2: Chyťte ho, je to maniak, na to přijde.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Teskovejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: A holubici jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
3: Hezké odpoledne. Stovky lidí dnes odpoledne dorazily do centra Prahy. Na Staroměstském náměstí probíhá festival Den vítězství. Pořádá ho iniciativa Ne základnám a spolek Magistra Vité, za kterým podle serveru Seznam zprávy stojí komunistický politik Josef Skála a další levicoví aktivisté. Vedle pódia si svůj stánek postavili také odpůrci Ruska. Na místě jsou policisté a antikonfliktní tým. Podle zpravodaje ČTK ale zatím nemuseli řešit žádné větší problémy. Obě skupiny údajně zůstaly jen u slovních výměn. V Česku přibývá psích kadeřníků. Mezi takzvanými groomery patří k novým trendům kromě střihání, mytí nebo fénování například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 do několika tisíc korun. Právě o tomto víkendu probíhá na výstavišti v pražských Letňanech soutěž Groom Masters Prague, ve které své dovednosti poměří psí kadeřníci z Česka i zahraničí. Porota přitom hodnotí nejen samotný střih, ale i to, jak se kadeřník psovi chová. V Krušnohorském Jáchymově se otevírá údolí mlýnků. Tradice vznikla díky lázeňským hostům, kteří na Horskou Bystřinu dávali vodní mlýnky. Je přitom každoročním symbolem začátku hlavní sezóny. Náš zpravodaj Dušan Valenta ví, co všechno na vodě je.
4: Zdravím z Krušných hor. Údolí mlýnků vzniklo spontánně a má svou symboliku. Mlýnky totiž už v dávné minulosti dávaly na potok páry, které se utvořily během lázeňských pobytů. A bylo jedno, jestli šlo o regulérní vztahy nebo řekněme bokovky. Mlýnek měl zajistit, že jim soužití bude klapat. Tradice postupně oslovila místní a tak je na Bystřině kolem 60 mlýnků. Třeba těžní věž místního Radonového dolu nebo auto od dobrovolných hasičů. Jaké unikáty začnou klapat během letošního otvírání údolí, ale bude jasné až po víkendu.
3: Maďarsko má nového premiéra. Noví poslanci dnes na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili ministerským předsedou šéfa středopravicové strany TISA Pétera Maďara. Informovali o tom světové agentury. TISA drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. Zítra bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Jsou 3 minuty po 17. hodině na Českém impulzu, právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sobotu, máme 9. května. První písnička, která v této hodině zazní, je Prý se tomu říká láska od Lenky Filipové.

0: Hana Horecká právě dospívala písničku Houslový král na Českém impulzu. Přeju vám krásnou sobotu. Večer se nám blíží. Pokud byste se rádi podívali na něco pěkného v televizi, ale ještě nemáte úplně jasno, tak vydržte. Jasno nám v tom za několik chvil udělá Saša Hemala, ten se přihlásí se svými televizními tipy. Předtím si ale ještě zahrajeme třeba písničku Podměšilý host od Hany Hegerové.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
3: Jsou 4 ráno. Nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc a nebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí, ať mě klidně soudí.

že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
1: Rok 1984 mám v paměti spojený s písní Ty, já a můj brat, kterou hrála slovenská skupina Modus. Já je beru jako jedny ze zakladatelů moderní slovenské pop music. V 70. letech to byla vedle Průdu první slovenská kapela, která dohnala rozvinutější českou scénu a za sebou táhla spoustu dalších talentů. Ty, já a můj brat je z roku 1984 a bubeník Modusu mi vyprávěl, že ji prý Juraj Lehocký nechtěl zpívat, tak ji musel místo něj naspívat on sám. I když se ta píseň jmenuje Ty, já a můj brat, všichni znají jako Skléčka dotykou.

0: Krásnou sobotu s datem 9.5. vám přeju z Českého impulzu. Pořád hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Chystám písničku Oheň, voda, vítr od Dalibora Jandy. Ale teď už se s přáním pěkné soboty přidává Alexandr Hemala. Ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co nás čeká večer v televizi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Jednou z vlajkových lodí České televize jsou zázraky přírody. I dnes tedy můžete žasnout, co vše dovede svět kolem nás nabídnout. Zprostředkují vám vhled do přírody, jako vždy moderátoři Maroš Kramár a Vladimír Kořen spolu s pozvanými hosty. Jedním z nich je i Lukáš Krpálek. A po skončení zázraku přírody, které začínají ve 20.05, se můžete podívat na portrét právě tohoto našeho úspěšného olympionika. Jak se sami budete moci přesvědčit, ten se nikdy nespokojil s průměrem a jeho cesta na judistický olymp je mnohem víc než jen sportovním úspěchem. Jemný rváč, to je portrét Lukáše Krpálka v 21.20 na ČT1. První epizoda seriálu Zákony vlka začíná na Primě ve 20.15. Vše odstartuje nešťastná náhoda, kdy je při honu na vlka zastřelen jeden z myslivců. Zda to byla skutečně náhoda, o tom se dozvíte v Zákonech vlka ve 20.15 na Primě. No a na Superlov se spolu se soutěžícími i lovci a Ondrou Sokolem můžete vydat ve 20.20 na Nově. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na rádiu Český impuls právě rozněla písnička Holky z Gimplu od Vítězslava Vávry. Blíží se konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Mezi jinými se můžete těšit třeba na Heidi Janku a Slávu bláznivým nápadům. Večer po 19. hodině to budou country, folk a trampské písničky. Tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová. Uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Tak mějte krásný zbytek soboty.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naší.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. Hasiče zaměstnal požár na Pražských Vinohradech. V suterénu hotelu v Blanické ulici dnes dopoledne hořela bývalá sauna. Hasiči evakuovali z budovy několik lidí. Dvě osoby se nadýchaly z plodin a skončily v péči záchranářů. Škoda se odhaduje na 2 miliony korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé. Hasičský zásah přitom blokoval provoz tramvají. Linky 10, 11 a 16 byly kvůli tomu v jednom směru odkloněné na Flóru. Policie našla pohřešovaného seniora ze Vsetínska. Společně s hasiči po něm pátrala v lesích u obce Hošťálková od dnešní půlnoci. 78letý muž se našel dnes krátce po 9:30 dopoledne v relativně dobrém stavu, bez většího viditelného zranění. Hasiči muži okamžitě poskytli pomoc a následně ho předali do péče záchranné služby. Senior odešel z domu včera odpoledne na procházku a nevrátil se z ní. Rodina upozornila, že musí brát pravidelně léky, které u sebe neměl. Muž si navíc sebou nevzal ani mobilní telefon. Obyvatelé Plzeňského kraje odevzdali policii více než 200 zbraní. Může za to právě probíhající zbraňová amnestie. Tuto možnost bez nebezpečí postihu mají lidé podle naší zpravodajky Kláry Fajstové do konce června.
2: Hezký den, amnestie nabízí možnost odevzdat zbraně, střelivo, munici nebo výbušniny, které lidé mají doma bez příslušných oprávnění. Za první 4 měsíce obyvatelé kraje odevzdali 218 zbraní, přes 4000 kusů střeliva a 6 kusů munice. U ní se jednalo například o dělostřelecké nebo ruční granáty. Výhodou amnestie je, že pokud zbraň nesouvisí s trestnou činností, může odevzdávající osoba také zažádat o její řádnou registraci.
1: K neštěstí došlo na mezinárodním letišti v americkém Denveru. Letadlo tam při vzletovém manévru srazilo na runway člověka, který zemřel. Podle stanice ABC News piloti po incidentu oznámili požár motoru a kouř v kabině. Letiště později dodalo, že 12 lidí utrpělo zranění a 5 z nich skončilo v nemocnici. Další pak mohli pokračovat v cestě s jiným letounem. Identita zemřelého se v současnosti prověřuje. Podle informací letiště se nejednalo o jeho zaměstnance. Zítra bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Tenhle příběh je pravda.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Český impuls.

se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. K tragédii na železnici došlo v Brně. Provoz na koridoru mezi hlavním nádražím a stanicí Brno Královo pole přerušila dnes odpoledne srážka osobního vlaku s člověkem. Muž, který procházel kolejištěm, na místě zemřel. Vlaky přestaly kvůli nehodě jezdit kolem 15. hodiny. Přerušení provozu trvalo zhruba 30 minut. Poté mohly vlaky projíždět po jedné koleji sníženou rychlostí. Po dobu přerušení provozu mohli lidé využít náhradní autobusy nebo městskou hromadnou dopravu. Informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Okolnosti a příčiny nehody vyšetřuje policie. Kardiologové varují před anabolickými steroidy. Jejich užívání podporuje růst svalové hmoty. Zároveň ale sebou nese vysoké riziko poruch srdečního rytmu, které mohou vést ke kolapsu nebo úmrtí. Dostupnost těchto látek i zlehčování jejich nežádoucích účinků je rizikové hlavně pro mladé amatérské sportovce. Upozornili na to odborníci na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který dnes začal v Brně. 500 obyvatel Západočeského Rabí bude mít nové vodoměry. Radnice chce nechat vyměnit a chce to stihnout do prázdnin. Starosta Rabí Miroslav Krauchner vysvětlil, že moderní digitální aparáty umožní rychlé odečty a lepší přehled o případném plýtvání vodou.
2: Za prvý bude v nich větší pořádek, ale když budu dělat odečty vodoměrů, abych udělal vyúčtování, tak mi to nebude trvat 3 týdny. Objedu obec autem s přijímačem a během, řeknu, půl hodiny budu mít 170 vodoměrů odečteno.
1: Karla McLeodová po 4 letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. 43-letá kanadská trenérka a bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke 2 bronzovým medailím na mistrovství světa. Teď jí vypršela smlouva a novou už uzavírat nebude. Český svaz ledního hokeje o tom informoval na svém webu. Zítra bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tom, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Umělá inteligence může ulehčit práci lékařům. Moderní technologie už dokáže pomáhat například při kontrole snímků z rentgenu, mamografu nebo ultrazvuku. Dermatovenerolog Filip Rob ale přiznal, že by se technologiím v praxi zatím vyhnul.
2: Modely se výrazně zlepšují a jsou citlivější. Bohužel stále ještě nedosahují toho, co my bychom jako lékaři prohlásili. Ano, teďka to můžeme považovat za rovnocennou metodu vyšetření klinickým lékařem.
1: Rozklíčovat snímky od zdravotníků už umí i mobilní aplikace. Ty ale často posílají k lékaři zdravé lidi. Vidí totiž často problém tam, kde není. K vážné nehodě došlo na Táborsku. Záchranáři dnes pomáhali muži zraněnému při pádu ze střechy v obci Chousník. Na místo zamířila i letecká záchranná služba. 50-letý muž skončil s podezřením na poranění páteře a pánve na

0: Oddělení úrazové chirurgie Českobudějovické nemocnice. Informoval o tom mluvčí zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Vojtěch Míra. Řidiče v Praze 15 potrápí uzavírka. Od pondělí 18. května se zkomplikuje doprava v ulici K Horkám, kde budou silničáři opravovat most přes potok Botič. Práce potrvají do 21. září. V dopravní špičce musí řidiči počítat se zdržením mezi 10 minutami a půl hodinou. Vyplývá to z informací na magistrátním webu opravujeme.to. Dočasně se také posunou autobusové zastávky Hostivarské náměstí, a to několik metrů před současná stanoviště. V Maďarsku dnes proběhlo ustavující zasedání nového parlamentu. Ten vzešel z dubnových voleb, ve kterých drtivě zvítězila středopravicová strana TISA. Nově jmenovaná předsedkyně zákonodárného sboru Agnes Forsthoferová nařídila, aby se na budovu instituce vrátila vlajka Evropské unie, informuje o tom agentura AFP. Zákonodárci také podle očekávání zvolili odpoledne novým premiérem země šéfa vítězného politického uskupení Pétera Maďara. Dosavadní předseda vlády Viktor Orbán končí v čele kabinetu po 16 letech. Už dříve řekl, že se zároveň vzdá poslaneckého mandátu. Zítra bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí.

0: mě od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Zelenský s Putinem by se v budoucnu mohli přece jen sejít. Slovenský premiér Robert Fico dnes v Moskvě předal ruskému prezidentovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenský sejít, má se s ním telefonicky spojit. Snižování výdajů na obranu podporuje pouhých 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Dalších 27% dotázaných by preferovalo jejich růst na průměr Severoatlantické aliance,

0: který byl loni 2,8% HDP. Nadprůměrný podíl HDP by pak do obrany investovalo 17% veřejnosti. Ukazují to výsledky dubnového průzkumu agentury STEM. Z něj také vyplývá, že pro zvyšování výdajů na obranu jsou obecně lidé lépe zajištění a voliči bývalé vlády. Proti investicím do obrany jsou spíše lidé starší a s nižším vzděláním. Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku zítra zahájí sezónu. Půjde o zatím nejrozsáhlejší startovací program v historii. Mluvčí lázní v Karlově Studánce Lucie Špačková ČTK řekla, že bude sestavený ze 7 stanovišť.
1: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity.
0: Zahájení začne mší v kostele Panny Marie Uzdravení nemocných. Odtud se vypraví slavnostní průvod k pitnému pavilonu a zakončí se požehnáním pramenů. Návštěvníci Karlovy Studánky budou moci výjimečně vstoupit do kulturní památky kaple svatého Huberta. Program začíná zítra v 10 hodin a končí v 5 odpoledne. Americký Pentagon otevřel trezory. Na veřejnost se valí dříve přísně tajné spisy o neznámých objektech, které svět zná jako UFO. Na přímý příkaz prezidenta Trumpa jsou venku desítky videí, fotek a stovky hlášení. Zatímco amatérští badatelé jásají, část Ameriky zůstává skeptická.
2: Veřejnosti v USA teď rezonuje zásadní otázka. Jde o konspirační sen nebo realitu, kterou úřady záměrně skrývaly. Nejde jen o rozmazané šmouhy. Zprávy popisují stroje se schopnostmi, které popírají známou fyziku. Bývalí piloti pod přísahou potvrzují objekty s neznámým pohonem. Většinu jevů sice armáda vysvětluje jako drony, zbytek ale zůstává absolutní záhadou. Pentagon navíc slibuje, že další data budou následovat. O debaty a rozruch je tady určitě postaráno. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Fotbalisté Plzně dnes zabudovali. Ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili Liberec 2-0. Západočeši v nejvyšší soutěži zvítězili po třetí za sebou a výrazně se tak přiblížili konečnému třetímu místu v tabulce. Doplním, že v těchto chvílích se také dohrává pražské derby mezi Slavií a Spartou. Sešívaní by v případě výhry mohli už dnes oslavit mistrovský titul. Zítra bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

jo. Tak pojďte sem a sedněte si ke mně. A napijte se. Tak on bude líp.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Fotbalové derby mezi Slaví a Spartou mělo ostudný závěr. Sešívaní byly 3 minuty od zisku mistrovského titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. Před koncem utkání vtrhli na hřiště a přitom napadli 2 spartianské hráče. Sudí Rouček za stavu 3-2 pro Slávii nejprve zápas přerušil. Následně se rozhodlo o předčasném ukončení. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Zároveň se zachování fanoušků omluvil a připustil, že duel může být kontumovaný ve prospěch Sparty. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Přihlásit se můžou mladí lidé ve věku od 12 do 18 let. Tým má poskytovat pohled dětí a mladých lidí na témata, která se jich týkají. Podle Beneše se zájemci můžou hlásit do 18. května.
2: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně a je to nastavené takovým způsobem, že s dětmi při těch setkáních budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které

0: je zajímavé, eventuálně, které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
1: První dětský ombudsman začal pracovat ve funkci na začátku dubna. Loni kancelář ombudsmana vyřídila přes 1300 podnětů týkajících se dětí, z toho zhruba 160 podnětů přišlo přímo od dětí. V Česku přibývá psích kadeřníků. Mezi takzvanými groomery patří k novým trendům kromě stříhání, mytí nebo fénování například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 do několika tisíc korun. Právě o tomto víkendu probíhá na výstavišti v pražských Letňanech soutěž Groommasters Prague, ve které své dovednosti poměří psí kadeřníci z Česka i zahraničí. Porota přitom hodnotí nejen samotný střih, ale i to, jak se kadeřník psovi chová. K neštěstí došlo na mezinárodním letišti v americkém Denveru. Letadlo tam při vzletovém manévru srazilo na runway člověka, který zemřel. Podle stanice ABC News piloti po incidentu oznámili požár motoru a kouř v kabině. Letiště později dodalo, že 12 lidí utrpělo zranění a 5 z nich skončilo v nemocnici. Další pak mohli pokračovat v cestě s jiným letounem. Identita zemřelého se v současnosti prověřuje. Podle informací letiště se nejednalo o jeho zaměstnance. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa ohromuje obrovskou energií. Ve světovém rekordu dnes vyhrál v maďarském Segedu světový pohár na kilometrové trati. A to si minulou neděli místo přípravy na závody zaběhl pražský maraton. Ne všichni to olympijskému vítězi z Paříže schvalovali.
2: Je to takový hezký, že cokoliv si dám do hlavy, tak to prostě dokážu. Je to prostě disciplínou, kterou v sobě mám. Vím, co mám odmakáno a vím, na co mám. Ale samozřejmě člověk neví, jak to dopadne, ale jsem rád, že to dopadlo hezky, že můžu dát dárek svojí dceři k narozeninám, který slaví dneska, tak Emily, všechno nejlepší.
1: 33-letý Fuchsa teď zpětně maraton ocenil v tom, že mu pomohl mentálně. Dnes ve finiši původně těsně porazil Petrova z Ruska, ale nakonec se o první místo podělili. V kariéře český kanoista ovládl 19. závod světového poháru. Zítra bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: řád.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Páni a paní, vím, jak se ruší žád. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Nedůstojné fotbalové drama zažil pražský Eden. Sobotní ligové derby mezi Slaví a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou spartianských hráčů nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Zachování fanoušků se omluvil a zároveň připustil, že zápas se může kontumovat ve prospěch Sparty. Utkání v Edenu se přerušilo v 7. minutě nastavení a hráči obou týmů okamžitě mířili do kabin. Hosté následně odjeli autobusem ze stadionu. Domácí Slavia přitom v utkání vedla 3-2. Pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila ligový titul. Stovky lidí dorazily v sobotu na pražské staroměstské náměstí. Během odpoledne tam probíhal festival Den vítězství. Pořádala ho iniciativa Ne základnám a spolek Magistra Vité, za kterým podle serveru Seznam zprávy stojí komunistický politik Josef Skála a další levicoví aktivisté. Vedle

0: Kde si svůj stánek postavili také odpůrci Ruska. Na místě byli policisté a antikonfliktní tým. Podle policejního mluvčího Jana Daňka zajistili strážci zákona kvůli přestupkům 3 lidi. Pořadatelé zdůrazňovali, že akce neměla vzpomínat jen na sovětskou armádu. Před staroměstskou radnicí stál vedle sovětského tanku i jeep s americkou vlajkou. Umělá inteligence může ulehčit práci lékařům. Moderní technologie už dokáže pomáhat při kontrole snímků třeba z rentgenu, mamografu nebo ultrazvuku. Dermatovenerolog Filip Rob Radio Impuls ale přiznal, že by se technologiím v praxi zatím vyhnul.
1: Modely se výrazně zlepšují a jsou citlivější. Bohužel stále ještě nedosahují toho, co my bychom jako lékaři prohlásili. Ano, teďka to můžeme považovat za rovnocennou metodu vyšetření klinickým lékařem.
0: Rozklíčovat snímky od zdravotníků už umí i mobilní aplikace. Ty ale často posílají k lékaři zdravé lidi. Vidí totiž často problém tam, kde není. Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum. Bude zaměřené na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí. Mezi nimi jsou například potrubáři, čerpadláři nebo armaturáři. Školení bude zakončené teoretickým testem i praktickou částí. Mluvčí elektrárny Marek Sviták vysvětluje, proč je výcvik důležitý.
2: Naším úkolem je zajistit, aby práce tady prováděly kvalitně v souladu se všemi požadavky na bezpečnost, které jsou v případě jaderných elektráren o něco vyšší. V novém centru si toto všechno mohou pracovníci na nečisto osvojit.
0: Po složení závěrečné zkoušky získají úspěšní absolventi certifikát. Ten je opravňuje k výkonu prací na důležitých systémech. V jaderných elektrárnách už podobná výcviková centra fungují, zaměřují se na výuku svařování a bezpečné práce. Maďarsko má nového premiéra. Noví poslanci v sobotu na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili ministerským předsedou šéfa středopravicové strany TISA Pétera Maďara. Informovali o tom světové agentury. TISA drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. V neděli bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Zelenský s Putinem by se v budoucnu mohli přece jen sejít. Slovenský premiér Robert Fico v sobotu v Moskvě předal ruskému prezidentovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenský sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil. Andrej Babiš se těší na spolupráci s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Maďarem. Český předseda vlády se domnívá, že nastal správný čas obnovit se skupení Vyšegrádské skupiny, tedy takzvané V4.

0: Babiš to v sobotu řekl ČTK v reakci na Maďarovo zvolení do funkce. Svému maďarskému protějšku zároveň pogratuloval. Předseda opoziční ODS Martin Kupka přitom označil Maďarovo zvolení za dobrou zprávu především pro tamní občany. Připomenu, že skupina V4 zahrnuje Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku v neděli zahájí sezónu. Půjde o zatím nejrozsáhlejší startovací program v historii. Mluvčí lázní v Karlově Studánce Lucie Špačková ČTK řekla, že bude sestavený ze 7 stanovišť.
1: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity.
0: Zahájení začne mší v kostele Panny Marie Uzdravení nemocných. Odtud se vypraví slavnostní průvod k pitnému pavilonu a zakončí se požehnáním pramenů. Návštěvníci Karlovy Studánky budou moci výjimečně vstoupit do kulturní památky kaple svatého Huberta. Program začíná v neděli v 10 hodin a končí v 5 odpoledne. Nad městem Most rostou prastaré morušovníky. Nejstaršímu stromu může být přes 300 let. Odhalil to výzkum. V Česku jde přitom o velkou dendrologickou vzácnost.
2: Morušovník černý je dlouhověký listnáč, dorůstající až 10 metrů. Plody mohou vzdáleně připomínat ostružiny. Ve volné přírodě býval kdysi častý. Pod Krušnými horami se objevoval už v 15. století. Teď jsou ale morušovníky vzácností a tak se dendrologové snaží zmapovat a hlavně zachovat ty nejstarší stromy. Zatím pečují o šestici rekordmanů, kterou chtějí postupně doplnit novými sazenicemi. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Čeští hokejisté v sobotu na švédských hrách pohořeli. Ve svém druhém utkání na turnaji podlehli Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka si tak připsali třetí porážku z posledních 4 zápasů v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne se Češi na závěr turnaje utkají se Švýcarskem. V neděli bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holky si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jednu. Nedůstojné fotbalové drama zažil pražský Eden. Sobotní ligové derby mezi Slaví a Spartou se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení dvou spartianských hráčů nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Zachování fanoušků se omluvil a zároveň připustil, že zápas se může kontumovat ve prospěch Sparty. Utkání v Edenu se přerušilo v 7. minutě nastavení a hráči obou týmů okamžitě mířili do kabin. Hosté následně odjeli autobusem ze stadionu. Domácí Slavia přitom v utkání vedla 3-2. Pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila ligový titul. Stovky lidí dorazily v sobotu na pražské staroměstské náměstí. Během odpoledne tam probíhal festival Den vítězství. Pořádala ho iniciativa Ne základnám a spolek Magistra Vité, za kterým podle serveru Seznam zprávy stojí komunistický politik Josef Skála a další levicoví aktivisté. Vedle pódia si svůj stánek postavili také odpůrci Ruska. Na místě byli policisté a antikonfliktní tým. Podle policejního mluvčího Jana Daňka zajistili strážci zákona kvůli přestupkům 3 lidi. Pořadatelé zdůrazňovali, že akce neměla vzpomínat jen na sovětskou armádu. Před staroměstskou radnicí stál vedle sovětského tanku i jeep s americkou vlajkou. Umělá inteligence může ulehčit práci lékařům. Moderní technologie už dokáže pomáhat při kontrole snímků třeba z rentgenu, mamografu nebo ultrazvuku. Dermatovenerolog Filip Rop, Rádio

0: Impuls ale přiznal, že by se technologiím v praxi zatím vyhnul.
1: Modely se výrazně zlepšují a jsou citlivější. Bohužel stále ještě nedosahují toho, co my bychom jako lékaři prohlásili. Ano, teďka to můžeme považovat za rovnocennou metodu vyšetření klinickým lékařem.
0: Rozklíčovat snímky od zdravotníků už umí i mobilní aplikace. Ty ale často posílají k lékaři zdravé lidi. Vidí totiž často problém tam, kde není. Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum. Bude zaměřené na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí. Mezi nimi jsou například potrubáři, čerpadláři nebo armaturáři. Školení bude zakončené teoretickým testem i praktickou částí. Mluvčí elektrárny Marek Sviták vysvětluje, proč je výcvik důležitý.
2: Naším úkolem je zajistit, aby práce tady prováděly kvalitně v souladu se všemi požadavky na bezpečnost, které jsou v případě jaderných elektráren o něco vyšší. V novém centru si toto všechno mohou pracovníci na nečisto osvojit.
0: Po složení závěrečné zkoušky získají úspěšní absolventi certifikát. Ten je opravňuje k výkonu prací na důležitých systémech. V jaderných elektrárnách už podobná výcviková centra fungují. Zaměřují se na výuku svařování a bezpečné práce. Maďarsko má nového premiéra. Noví poslanci v sobotu na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili ministerským předsedou šéfa středopravicové strany TISA Pétera Maďara. Informovali o tom světové agentury. TISA drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána. V neděli bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

zámek a spousta krásy a že jen dokud mám jsou k úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hormy sem přivál fér,

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zelenský s Putinem by se v budoucnu mohli přece jen sejít. Slovenský premiér Robert Fico v sobotu v Moskvě předal ruskému prezidentovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenský sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil. Andrej Babiš se těší na spolupráci s nově zvoleným maďarským premiérem Péterem Maďarem. Český předseda vlády se domnívá, že nastal správný čas obnovit seskupení Vyšegrádské skupiny, tedy takzvané V4. Babiš to v sobotu řekl ČTK v reakci na Maďarovo zvolení do funkce. Svému maďarskému protějšku zároveň pogratuloval. Předseda opoziční ODS Martin Kupka přitom označil Maďarovo zvolení za dobrou zprávu především pro tamní občany. Připomenu, že skupina V4 zahrnuje Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku v neděli zahájí sezónu. Půjde o zatím nejrozsáhlejší startovací program v historii. Mluvčí lázní v Karlově Studánce Lucie Špačková ČTK řekla, že bude sestavený ze 7 stanovišť.
1: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity.
0: Zahájení začne mší v kostele Panny Marie Uzdravení nemocných. Odtud se vypraví slavnostní průvod k pitnému pavilonu a zakončí se požehnáním pramenů. Návštěvníci Karlovy Studánky budou moci výjimečně vstoupit do kulturní památky kaple svatého Huberta. Program začíná v neděli v 10 hodin a končí v 5 odpoledne. Nad městem Most rostou prastaré morušovníky. Nejstaršímu stromu může být přes 300 let, odhalil to výzkum. V Česku jde přitom o velkou dendrologickou vzácnost.
2: Morušovník černý je dlouhověký listnáč, dorůstající až 10 metrů. Plody mohou vzdáleně připomínat ostružiny. Ve volné přírodě býval kdysi častý. Pod Krušnými horami se objevoval už v 15. století. Teď jsou ale morušovníky vzácností a tak se dendrologové snaží zmapovat a hlavně zachovat ty nejstarší stromy. Zatím pečují o šestici rekordmanů, kterou chtějí postupně doplnit novými sazenicemi. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Čeští hokejisté v sobotu na švédských hrách pohořeli. Ve svém druhém utkání na turnaji podlehli Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka si tak připsali třetí porážku z posledních 4 zápasů v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne se Češi na závěr turnaje utkají se Švýcarskem. V neděli bude převážně slunečno, odpoledne a na večer postupně většinou oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.